o priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren. Zadil, o priateľu, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren.